0: Krásné sobotní ráno přejeme všem posluchačům Rádia 4EB. Vítáme vás při pravidelném vysílání české skupiny. Můžete si nás naladit na frekvenci 98,1 FM, a to každou sobotu od 10. do 11. hodiny dopoledne, nebo ze záznamu, který najdete na webových stránkách Rádia 4EB. Slovenské vysílání můžete potom poslouchat každý pátek od 6. hodiny večerní. Dnes je sobota 27. června 2026 a příští 60 minut strávíte s Jarkou a Sirkou.
1: Takže já musím vážně posluchači také vás pozdravit a já hlavně chci poděkovat Jarce za ten skvělý nápad, že tam dala tu znělku krátkou 9 vteřinovou o tom, že týden končí, víkend začíná. To se mi moc líbilo.
0: Děkuju. Tak ještě jednou vítejte a o čem si budeme dneska povídat, Jirko? Takže připomeneme si nějaké události, které připadají na dnešní den.
1: Pojďme na to, ano,
0: no,
1: povídej.
0: No, podíváme se, co se děje doma i ve světě. V domácí apatice se zaměříme na rozmarínek. Nebudou chybět ani novinky z československého klubu a samozřejmě spousta českých krásných písniček. Takže jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost a přejeme klidný a nerušený poslech.

Tak a teď se podívejme, kdo má dneska svátek. Tak dneska slaví Ladislav a Ladislava. Pranostika říká, že jaké je počasí na svatého Ladislava, takové jest po dalších 7 neděl. Tak uvidíme, jestli tahle česká pranostika bude platit i na druhém konci světa. Dnes je ale také den památky obětí komunistického režimu. Byl vyhlášen 10. února 2004 jako významný den na památku perzekvovaných a usmrcených obětí komunistického režimu. Patří mezi ně například vykonstruovaný proces se skupinou Milady Horákové, o tom si povíme za malou chvíli, ale také poprava generála Heliodora Píky, který byl popraven 21. června 1949.

potlesk si určitě zaslouží ta písnička. Pojďme se říct, která výročí a události připadají na dnešní den. Tak vybrali jsme pro vás následující. V roce 1914 v Brně se konal všesokolský sled České obce Sokolské. Zúčastnili se ho i na zahraniční sokolské jednoty, například pařížská, slovinská, srbská, americká a ruská jednota. Již následující den byl však sled ukončen, protože přišla zpráva o atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. V roce 1924 v Mladé Boleslavi vypukl požár ve firmě Laurin Clement. Tento požár zničil část výrobního areálu a přispěl k rozhodnutí zakladatelů firmu prodat. O rok později, tedy v roce 1925, se firma Laurin a Clement stala součástí koncernu Škoda. No a trochu ze stinné stránky naší historie. Dnes, tedy 27. června, před 76 lety, tedy v roce 1950, proběhla poprava 4 odsouzených z vykonstruovaného politického procesu se skupinou Milady Horákové. Popraveni kromě paní Milady Horákové byli také Záviš Kalandra, Jan Buchal a Oldřich Pencl. Dnes v roce 1945 zemřel doktor práv Emil Hácha. Jeho osobnost, i když zpěta s temnou minulostí naší historie, jistě stojí za povšimnutí. Pojďme si o tom něco říct. Protože o tom, o doktoru Háchovi se příliš jako nemluví a neví se tedy tím pádem, protože se o něm nemluví, tak se o něm moc neví. On byl zřejmě velmi výrazná osoba a tady je pár faktů z jeho života a speciálně z jeho vládnoucího života, když byl teda zastupitelem v českých zemích. Pojďme k němu. Narodil se 12. července 1872 v Trhových Svinech a zemřel 27. června 1945 v Praze ve věku nedožitých 73 let. Podle historických pramenů byl doktor Hácha špičkový odborník na správní a mezinárodní právo, byl prezident nejvyššího správního soudu, respektovaný i v Hágu. Když mu v listopadu 1938, kdy mu bylo 66 let, nabídli prezidentský úřad, opakovaně odmítl. Cítil se vyčerpaný, čerstvě ovdovělý a chtěl do penze. Nakonec podlehl tlaku vlády a přijal funkci, kterou nazval správcem konkurzní podstaty. 14. března 1939 byl doktor Hácha s ministrem Chvalkovským povolán do Berlína. Hitler mu oznámil, že v 6 ráno obsadí české země. Po výhruškách, že Praha bude bombardovaná, Hácha podepsal prohlášení o ochraně říše a telefonicky nařídil neklást odpor, aby zabránil krvepolití. V letech 1939 až 1940 byl Hácha velmi aktivní a opakovaně se stavil proti okupantům. Například odmítl složit slib věrnosti Hitlerovi, nebo protestoval proti germanizaci, tedy poněmčování a šíření německého jazyka a kultury v Československu. Také žádal propuštění zatčených studentů po 17. listopadu 1939 a mnohé skutečně dostal ven. Snažil se udržet české instituce a kulturu při životě. Po nástupu Reinharda Heydricha v roce září 1941 se však ocitl pod brutálním tlakem. Heydrich ho postupně odstavil od moci. Hácha začal trpět těžkými zdravotními kolapsy, ztrátami paměti a dezorientací. Po osvobození byl 13. května 1945 zatčen a převezen na Pagrác, kde 27. června ve vězeňské nemocnici zemřel. Doktor Emil Hácha byl třetím prezidentem Československa. Úřad převzal po doktoru Edvardu Benešovi, který před začátkem druhé světové války emigroval a který se stal i jeho nástupcem, když se po osvobození vrátil zpět do vlasti.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. 100 cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce zedřený.

Tak a jsme u narozenin. A dnes v roce 1939 se narodil Dušan Klein, režisér, kterého si asi většina vybaví v souvislosti se sérií básníků, které natočil. První tři části vznikly v 80. letech a trilogie se dočkala i pokračování po revoluci. Poslední díl byl natočen v roce 2016. Dušan Klein se narodil do židovské rodiny a byl internován v koncentračním táboře Terezín. Z dostupných zdrojů vyplývá, že jeho rodné jméno bylo Julius a po válce si jméno změnil na Dušan. Po srpnové okupaci s rodinou emigroval, ale po půl roce se vrátil zpět do Československa. Dušan Klein zemřel 9. ledna 2022 a pojďme si teď připomenout jeden z jeho výtvorů.

0: Tak a dalším dnešním oslavencem je český režisér Jan Hřebejk. Narodil se v roce 1967 v Praze. Na famu se dostal až na druhý pokus a jeho celovečerním debutem byl film Šakali léta, natočený v roce 1993. Tento film se stal hitem roku a získal Českého lva. Mezi jeho další díla patří například Musíme si pomáhat, Pupendo, Kawasakiho růže, U mě dobrý a další. Jeho film Pelíšky z roku 1999 patří k nejcitovanějším českým filmům. Jan Hřebejk v něm mistrně spojil humor, nostalgii a rodinné drama na pozadí roku 1968. A tady je malá ukázka.
1: Ale já bych nikdy nepozřel něco tak odporného, jako je Nok. Jak se to vůbec vyjadřuješ o maminčině kuchyni? Ty nevíš, že to je typický, suchý, vídeňský bramborový knedlik?
2: Nok.
1: Knedlik!
0: Tak to byla jen taková malá připomínka a teď ještě, když jsme u těch narozenin, tak chceme samozřejmě popřát všem, kteří v těchto dnech slaví své narozeniny nebo i svátek. Přejeme hodně zdraví, hodně štěstí, pohody a posíláme další písničku.

tak všichni, kdo mají rádi Kolínečko Kolíne, tak se určitě potěšili touhle písničkou. Pojďme ale k události, která hejbe zřejmě dneska těmi, kdo mají rádi sport, speciálně fotbal. Něco, co není pro fanoušky novinkou, je, že Česko se kvalifikovalo na šampionát po 20 letech, naposledy to bylo v roce 2006 v Německu. Pojďme si jen narychlo připomenout, jak tehdejší turnaj pro Čechy probíhal. Češi začali skvěle. V úvodním zápase porazili USA 3-0. Další zápasy s Ganou a Itálií ale bohužel prohráli a nepostoupili ze své skupiny. Mezi důvody, proč jsme tehdy nepostoupili, údajně patřili následující. Zranění klíčových útočníků Kolera a Barose, slabší výkon proti fyzické silně Ganě a Itálie, která byla nakonec vítězem turnaje, byla na cíli většiny týmu. Tak toliko poslední turnaj, kterého se Česko zúčastnilo. Teď pojďme do současnosti. Letošní turnaj se nevyvíjel podle našich představ. V posledním zápase ve skupině Česko prohrálo s týmem Mexika 0-3 a bylo vyřazeno. Mexiko naopak završilo perfektní skupinovou fázi, třetí výhrou v řadě. Podle dostupných zpráv Češi začali aktivně, měli šanci skórovat už v 8. minutě. Bohužel, to byla jediná střela na branku. Mexiko se prosadilo až po přestávce, dvě rychlé branky během 6 minut rozhodly zápas. No a jaké je celkové hodnocení českého týmu na mistrovství světa 2026? Podle analytiků. Hlavním problémem je, že český tým nedokáže udržet tempo a kontrolu hry po celý zápas. V prvních dvou odehraných zápasech šlo do vedení, ale nebylo schopno udržet hru po zbytek zápasu. Celkové hodnocení je velmi negativní. Získali jsme jeden bod ze tří zápasů. FIFA připomíná, že se Česko vrátilo po 20 letech a má mladý tým s potenciálem. Bohužel, ale zatím výsledkově zaostává. Hodnotí a diskutuje se také o rozšíření z původních 36 na 48 týmů, které se letošního turnaje zúčastní. Pozitivní hodnocení zahrnuje více příběhů, které letošní turnaje píše. Například účast týmu jako Curaçao, teď nevím, jak se to čte správně, Haiti nebo Kapverdy se podílí na rozmanitosti události. Bohužel zápasy týmu Curaçao, já to nechám při tom Curaçao, patří k těm největším překvapením v pozitivním slova smyslu. Mezi další pozitivní komentáře patří, že je větší globální zapojení, více kontinentů má možnost se účastnit, což podporuje růst fotbalu mimo Evropu a Jižní Ameriku. A jak Fabio Cannavaro, mistr světa z roku 2006, říká, je to šance pro všechny. Negativní hodnocení zahrnuje zředění kvality a logistickou náročnost více zápasů, letos jich bylo celkem 104. A to znamená větší zátěž pro pořadatele, herce i fanoušky. Já jenom dodám, že ten zápas, ten fotbal, to mistrovství světa, prostě při pátečních večeřích od té doby, co se začalo mistrovství světa, tak jeden z těch hostů, který pravidelně se zúčastní našich pátečních diskuzí, tak včera říká, hoši, já se s vámi musím loučit, já jdu na fotbal. Tak to se mi jako líbilo, že je tam někdo, kdo je o tom tak, nebo je tak zainteresovaný do toho podívání se na ty fotbalové zápasy, tak to se mi moc líbilo. Odešel, všichni jsme mu přáli, já nevím teda komu fandí, ale určitě snad teda se včera dočkal potěšení z víry toho, komu fandí.

0: Tak Jirko, máš rád středověk?
1: Teď vůbec nevím, co bych chtěl odpovědět. Já ti to vrátím, tu otázku. Ty máš ráda středověk?
0: No, asi jsem ráda, že žiju tady, kde žiju, ale kdybych šla do středověku, tak jenom abych zkusila ty jejich úžasný roby, co ty lepší slečny a paninky nosili. Rozhodně ne ta chudina, ale ta honorace, co nosila.
1: Takže já znám středověk z knih a z filmu. Aha. A nevím, jestli bych chtěl nosit ty boty a ty pumpky, nebo co to nosili. A takže to nevím. A ty těžký hábity, nebo já nevím, jestli byly těžký hábity. A ty podkrčníky. Krásy, to je hezký, to dělá hrozně hezkou figuru.
0: No to
1: až asi na ty kalhoty, tam se mi to jako nelíbilo. Ale jinak teda středověk, to, co o něm vím, tak tam bylo hodně krve, hodně bojů, hodně válek a to já moc rád nemám, ale ty příběhy, ta romantika, která tam byla, tak to jo, tak to mám rád, ano.
0: No proč se o tom bavím? Protože zajímavá akce proběhla před pár dní v Kutné Hoře. Velkolepý scénář slavnosti navrátil Kutnou Horu, české královské horní město, do dob o 620 let zpět, až na konec 14. a začátek 15. století. Ve dnech od 20. do 21. června ožilo celé město fiktivním příběhem příjezdu vzácné přítomnosti českého a římského krále Václava IV. S jeho dvorem. Aktéři i diváci se navrátili do doby, kdy byla Kutná Hora na vrcholu prosperity. Po 9 letech se navíc program letos vrátil do původního prostoru, do zrekonstruovaného parku pod Vlašským dvorem. Scénář slavnosti vycházel ze skutečných událostí i ze známé silné náklonosti, které se Kutná Hora těšila u Václava IV. Nenásilnou a zábavnou formou seznámil diváky s tím, jak se dobývala stříbrná ruda, jak se zpracovávala až do podoby slavného stříbrného groše. Také přiblížil zvláštnosti životního stylu středověkého horního města, všech skupin jeho obyvatel, jejich osudy, společné i osobní. Bohatí a hrdí horníci uvítali krále, otevřel se jarmark, rozhořeli se svatojánské ohně a začaly lidové veselice, uspořádané na počest oblíbeného panovníka. Probíhala rytířská klání a ležení s ukázkou zbraní, také turnaj na koních, středověké lidové tance, dobová hudba, ukázky středověkých řemesel s možností vyzkoušet si například vyrobit svíčku anebo vyrazit pražský groš. No a nechybělo ani dobové tržiště, sokolovna královského sokolníka, lukostřelba a večerní dvorská slavnost.
1: No, tak to všechno jsou takový moc hezký, moc krásný slova o tom, jak ten středověk byl působivý a asi přitažlivý pro nás, který se dneska spíš koukáme do tabletu a do mobilu, než aby jsme to tělo trochu pohnuli. Já k tomu, ty tady máš ještě, nemáš něco o Kutné Hoře, teda nemáš něco o středověku?
0: No, ještě jsme chtěli právě říct, že pro ty milovníky středověku, kteří...
1: Říkala jsi v Kabulči, když
0: Ano, protože pro milovníky středověku, kteří žijí od Kutné Hory na druhém konci světa, máme dobrou zprávu, protože jednak nemusí čekat na další ročník Kutné Hory a nemusí ani cestovat do Kutné Hory, protože ikonický středověký festival zanedlouho začne i zde v Brisbane, v Austrálii, konkrétně v Kabulča. Festival proběhne od 10. do 12. července. I zde se můžeme těšit na dobové kostýmy, trhy s dobovým zbožím, ukázky soubojů a tak dále. No a více informací pro ty, kteří by měli zájem, najdete na webových stránkách, což je Abbey Medieval Festival.
1: Já k tomu ještě dodám to, že já jsem právě se zúčastnil, nebo byl jsem divákem na několika představeních v Brisbane. Mm-hmm. Ono se to konalo na různých místech. Myslím, Musgrave Park u řeckého klubu, tam se jednou konal, nebo dvakrát. Potom to bylo někde u přístavu, nevím přesně, jak se to místo jmenuje. A proč jsem se těch turnajů zúčastnil? Teď musím předeslat, abych to nezapomněl, že jsem nebyl jediný, že tam byli i politici. A dokonce ten jeden turnaj otvírala Anna Bligh, která byla tenkrát nevím, jestli už byla premiérkou nebo ještě ne. No ale hlavně, proč jsem tam chodil, tak to bylo, protože můj kluk, ten mladší, on byl jedním z těch, kteří tam čermovali a nechávali se zabíjet a tak dále. Takže proto já jsem, a dokonce i jeho žena tenkrát taky se zúčastnila toho jak se to řekne, utkání nebo toho klání.
0: Ano.
1: Tak proto jsem na tom byl a mně se to vždycky líbilo, ale tyhle středověké zvyklosti se přenáší před diváky v České republice, protože tam vím, že na Moravě v jistých městečkách to bývá v letní sezóně, kdy jsou prázdniny, tak tam to bývá velmi vyhledávaným programem. Takže jako tohle středověký klání, na který se můžu podívat v Brisbane, i ty dělové rány mě nevohluší a nic mi neudělají, ale, protože nezabíjejí tedy, ale je pravda, že podívat se na to z pozice takové, že tam čekáte příjemný zážitek, pozitivní vliv na vaše vědomí a že se nekoukáte do mobilu a tabletu, tak jo, ano, to se mi líbí tady a líbilo se mi tady a byl jsem na nich, na mnoha, vlastně na všech, který se tady odehrávali, pokud ten Jakub byl ještě tady v Brisbane, už tady není, takže už tam nechodím asi 3 nebo 4 roky. Takže tolik teda, abych doplnil to, ten středověk. Středověk v Austrálii.
0: Jasně, tak děkujeme. A
1: jo, promiň. Uvědomuji si, že vlastně Austrálie neměla žádný středověk.
0: No, to je vlastně pravda. To je vlastně pravda.
1: Tady oni začali po středověku.
0: Ano.
1: No tak přejme jim, aby se nevrátili do toho středověku s tím zabít.
0: Dobře. A pojďme si k tomu pustit další písničku.

Tak a teď se podíváme na domácí apatiku. Dneska si budeme povídat o rozmarínu. Rozmarín je aromatická bylinka, která stimuluje krevní oběh, podporuje trávení, zlepšuje paměť a posiluje imunitu. Má širokou škálu využití. V kosmetice se velmi často využívá k podpoře růstu vlasů. Odvar z rozmarínové vody prokrvuje vlasovou pokožku a vyživuje kořínky a omezuje i tvorbu lupů. V kuchyni se rozmarín hodí skvěle k pečeným bramborám, pod maso, na ryby nebo do středomořských omáček. Také se využívá hodně proti stresu a únavě. Inhalace esenciálního oleje pomáhá odbourávat stres, tiší úzkost a podporuje mentální svěžest. Dále zlepšuje prokrvení, tlumí bolest hlavy, ulevuje při nadýmání a harmonizuje činnost jater a žlučníku. Takže jak slyšíme, rozmarín je přímo napěchovaný látkami, které prospívají lidskému zdraví. Navíc je tato bylinka nenáročná na pěstování, daří se jí i v květináčích a nádherně voní.

poznala jsem svět. Už je to hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet. A zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří, zarostlou pěšínkou po špičkách přicházím. S dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří. Z našeho stavení

Dobře vím, že život nečekal, že dveře, které znáš, po létech starým klíčem jen těžko otvíráš, jen těžko otvíráš. Já žila hodně snů a poznala jsem svět, kde 10 prázdných dnů je 1000 marných let. Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět.

A nezapomněli jsme, vážení posluchači, nezapomněli jsme na ty z nás, kteří se necítí dobře, jsou v péči lékařů, jsou prostě nemocní. Tak všem přejeme brzké uzdravení, aby bylo účinné to uzdravení, a s přáním toho zdraví posíláme i písničku.

No a teď se pojďme připomenout, co se děje v Československém klubu. Česká škola je na programu vždy každý první pátek v měsíci a slovenská škola je každý 14 dní. A Klokánek se pro naše nejmenší schází každý pátek odpoledne od 4. hodiny. Bližší informace ohledně České školy a Klokánka vám rádi sdělí Mili Umlav na telefonu 0437 720 682 a dotazy ohledně slovenské školy tak prosím posílejte na Ivanu Oumaru na telefonu 0498 130 271.

0: No a z dalších událostí, které se konají v Československém klubu, tak jenom připomínám nedělní oběd, a sice zítra, 28. června, bude od 12 hodin do 4 hodin odpoledne. Polevka je hovězí s masovými noky, klasická svíčková pečeně s knedlíkem a kuřecí a vepřový řízek s braborovým salátem. Chtěl jsem říct mňam, ale řeknu alespoň dobrou chuť. Další nedělní obědy jsou naplánované na 26. června a 16. srpna. Bližší údaje najdete na webových stránkách klubu www.csklubqld.org.au. No a samozřejmě, nesmíte zapomenout objednat si na telefonu 0497 344 377 nebo mailujte na www.csklubqld.org.au. No a v pátek 3. července se můžeme těšit na zeleninovou krémovou polévku se sírovými krutonky. Oh, teď sem bude kachní stehínko, červený zelí a bramborový knedlík. A kuřecí a vepřový řízek s bramborovým salátem. To prosím vás, to musím opakovat. V pátek 3. července vás čeká kachní stehínko. Tak nezapomeňte, ale důležité je v čase objednat, jak už jsem řekl, na těch číslech 0497 344 377. No, takže to by bylo asi tak v Československém klubu, co se bude dít. No a pojďme na písničku.
1: Každý

0: Vážení posluchači, naše vysílání se chýlí ke konci. Děkujeme všem, kteří nás poslouchali a doufáme, že jsme přispěli k dobré náladě. Přejeme všem krásný a pohodový zbytek dnešního dne. Od mikrofonu se loučí Jarka a Jirka, kteří vás dnešním vysíláním provázeli.
1: Takže hezké sobotní odpoledne, hezký víkend a příště se těšíme na slyšenou.
0: No a já jenom dodám, že příští program proběhne v německém jazyce a také popřeju krásný víkend, krásnou sobotu a neděli a budeme se těšit zase na slyšenou příští sobotu.

na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečnost hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho